0: sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
1: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
2: Reklama na Radio 1.

dosah ruky. Snad je tam světlo. Snad víc než tady. To asi jo. Jen jeden krok. Všechno se změní. Všechno zahojí. Co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: a dosah ruky. Snad je tam světlo, snad víc než tady. To asi.
1: Celoplošný digitálce vašich uší.
2: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
2: DAB+.

0: ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás faktoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Reklama na Radio 1.

Právě dohrála písnička White Dress od Lana Del Rey z alba Chemtrails Over the Country Club z roku 2021. Nádherná práce s hlasem, slyšela jsem to milionkrát, skvělý melodie, ale tak kdo posloucháte Rádio 1 a už jste slyšeli nějaké vysílání se mnou, tak možná víte, že na ty melodie mám hrozně jako, co na ně mám, crush. Mám hrozně ráda melodie, takže tak si mě ty songy většinou dostanou. Taky možná víte, že ráda klidně měním žánry, nebo vlastně ani ne žánry, ale různě jako nálady songů. Nebojím se toho moc, protože mi přijde, že to v nějak patří k mojí osobnosti. A my si teď teda pustíme písničku Dinosaur. A nevím, jaký je váš oblíbený dinosaur, ale pokud chcete dát vědět, tak můžete napsat.